0: Když snáš je ptal, že jsem se hned viděl a zlali.
1: That's your careful.
2: Jo, Ben.